0: go wagad í an tafra gada tam, húg núma delegas bí cúig ekki, kert hög sé gúig.
1: Á, sin ní trochara pechá, ní trochara pechá, chors a papa púnjít mú fóka bag, á, papa púnjá, mú sin ní, á, ní trochara.
2: Núz náhan ára bóla gúiina. Bí lach sés gúrt púnta gú óa káltí gí marachú. Á, ás káñáha kárni líi. Bí ma gúr sa tíotíste áhan jánach lín.
3: Ó, tá sé húas teirig ár húcha díta. Vi sé flokko kræken, akkur det har lagt å, dår tje hengar høy tjese drein.
0: Dår tje brekni høy tjese drein, mors. Vi grim lærheir gamsere må, ogus tamsen eit gille. Fævne båse dribbole djeremeshe brann hun under fartjøk til folgen drein. En kjære dille vak vi kardniliske båse se drein, og seng nim dribbole inje, og seg noen kretor ni halen og tjen dribbole aslun du.
3: Ah, ni kjært i bedigen kjisaan. Kein vriach a tédach bráviér, agus táchat spéklar íbriste.
2: Á, musio bohas múchaj. Anu ní, anu vi nartaj. Náha chi lianča šís, múdi an grahi gun jara. Wel, nere harik bíšu lias na rópui, agan dauplasi vi nízkun vál nôršan a chadáu ír. Agus díra nízkun chárni lís a chadáu spéklar. Á, musio ma tán temeach dánu djerimša gam mörta vejša.
1: Á, musio ta kárni li bóči djerimša, se ta ša bóči djerimša, se pebi kadilis mil gumbó ta kárni li bóči. Ah, trust

Onisha gur an cladach lán gaimún, agus cead bhachinte a chuí gúna. Bhil dúrt mú bháir, leis, agus dúrt a taire, gana gá lán, a chos aán. Agus chuirid ar suas a nhamún ar brúach agus cúrúmachar in ára í lár na bháirich. Agus a méidir chuirid ar suas a gana hí, í hidé dún. Ní rá san náta dhíabhair, ach sálachar, dása sálachar na chaiste chruta. Agus a nhamún í cúrúmachar sin Maidin dea lúnir a tí valíja. Tjórun ég, tjórun leis. Das ír vrjá fati ír vámunns. Hinn einu sér, ná vulá. Ach að rúda kurjú svo sér í týri, ný rás hann vás að rífur. Ví skilgan dó teg vel vækla og dunna hú að sem antra kárd gil hérán. Fúin genál stif kéna, ný rlá fæmuna nálug. Fáðu dér vel nær við mísjóg, agus bíðan törru vissin, agus Ní yna dís le mullín hei náchan adi, dach ní lan chui námsar a náma, nes mi dís a yna, chadi, e dráma hana grúm. Vídar o ráa, gún yna dís sýra gála yeg na nolo gói, nolo cain gudi lochini dala yeg. A fi farir y maile sio, e tarant fhamun diarag le capol. Pori cio cohan y tain ymwyr, agos fi sian o chúnin sian nes huas as cín o fóin sian huas, agos a'n nyar oga gyn náma. Ach fi loch nhw malach môr yr chapel ag agos a'n a'n diarnach yn ei roi yn olygad. Agos fi siag gael har grein nhw har gig agos diwmp yn malach agos y trair agos na cleif agos y rôn. Fi siag diarnach si siag tarsach agos chasia di yn sraru agos sgwyl siag na gadrach agos dwi'n siag leisio na am si diag ar eitig ydy siag. Tan las i rís acrú am ydy siag agos dair mocol ydy siag leisio fémwyn gwaan y tŵn siag nynys ydy siag gwaatir yn olyg ydy siag maas lofo nŵs lan y feistw. Ys ag siag wair yn capol agos chwrs as ystafl ys ag siag sgidi. Agos ni ac ysio ni am yn yw un olyg gwydi lo chyni dola ieg agos ag ole balach yr ist. Ys fi'n malach fémwyn fi'n trisgiw ffwgus as y cyn fémwyn i arod. Agos ta siag anais gael eisiau'n law agos mil y bwych os le mag deir. Gá lá ég, bíðan málag fæmunnið að húra gus að við séan lá og þú gúst ekki að varja. Mí halló dunnuchu að sem aðli hér en ég sér að dynu sér skeilse að Heinrich Becker fúi leysi veð eir galur krakinn en það fæmunnið gó. Bíðan færsæskan að mara dyn mí alur álum gúr að sé að dunna leysi ngálur sá eir krakinn skindisí stói hjúr aðeir sem erla nú ræs. Ach fi eisiau fod y chrecyn i liwg, fi eisiau sti sy'n ospedial o'n aile, fi eisiau sy'n ospedial pys o ffada, agos ni reitio glan y go, ni rynu dran wa go. Wel eisiau bygan i ni sawr cac o liwr, nid o gysio'n ospedial ac ni rysio glan y liwg, o sia wael yn chyn, agos fwrs a nis mesa. Agos hannig eisiau ddech chi gan ospedial yr eisiau gael, agos eisiau tamol bygan, agos ni rodd yr oel eis. Ach ar dyri, chwyrdd yr swys gyblio clia, wedi ospedial o cintim lio clia. Níl samanis, gan tænum við erum ospedjálum lega klíja. Akkur einhý, kása sé við ján, agas níra sé glána gó. Vær við sé bagan nýs ár, ak dúrdur lesi gali væli, agas a hægtir íst á eitja tæði nýs mæs. Agas hannig sé væli. Agas hóla sé dýva vensja, sænvæn vinn sann ár, vel við sé písa mæ væsan, rá leysakki. Ak níra sé kinti fyrir skilak marsan hén, og við sé hæðanu, Chos a chyfadl, agos sér dwrtsi i leis, fámwyn y dygwn si adon nyamwyn welig ni choro. Os adon eisiau, y nyamwyn gwsyn, fiech mwyn iawn cyrdy mach ar gari'n tei fada, wel, ni'n môr an dyn sio, ach togol iwrdig yn ymara. Agos, wel, bim mwyn iawn cyrdy mach ar na gari'n tei sy'n iarach le lesw, agos fámwyn gwnw, fámwyn welig nich, sílem, gwr fámwyn welig nich y tanym cartaro. Ach dwrt i fan siol eisiau chymwyr be eisiau nôl agos i chwyrdd bot agos ifro, agos ifro gyma. Nari fach yn iawn brwtio gyma yn siol nid i gyntw i fesg o gyma agos ifro wedi cheil agos nil sam yn eich cerdd o chwgwn siat yng Nghyll gerach i jeli i yna ie mar dira, plaster i yna ie. Agos yn siol a hyn agos y sŵ agos achor leis agos dieta achor leis yn y plaster mar dira nhw achon iol cymlu ie rwyd y byg yn dorod. Ach ar un chi, Yn siach yma agos y beidl eisiau. Agos, yna charw dy bear nhw ac ffordd rei leis yma dira, ffordd rei leis y rai eisiau. Ac yn siach yma agos y beidl eisiau, agos chwni siach o yna, agos ti fwysdig o fi, ni rhan flas ar y chracion a chyryd agos y

0: Jatara imacht er fadda híl mar níra séisca hiacht a wáile. Mo rang hain an ranganeach a misur rís galchir rúna an dob ní rána nérinach. Ta me chiapas an rangar fadna rána nérinach trúr me hain búcha lille parag jo gailu wul siupa gire vahe vore ngáile. Agus cailín dan rinilán, ta póster rinilán. Sina mei, dimachat ali liug. Vora vorga
1: sasnus.
0: Is siwaan at hara nilán fós? Sa, as a rang gari chin, as a rang, an seo rang mar jarach riach na skali limolíns.
1: Cair da hugar huir a síl?
0: Ruda hugar huir a síl un tiaskach. Chuid a ruda yelle, chuid a tarasorich ta monar kanan isha, ta chuid a gomor le dine oga spesialta kaili ni chunyal rinilán. Ta na kanti nisha rinish mor ga spesialta. Ach bu yen tiaskach ar anion an taru chua muint rinilán. Buachlí óga chusead a géascach an óga Milford Haven sasna. Hánig cuideach a bháile bhí séad a géascach le dreamana éag sol sa máile agus an sin fuair fear ógas ciléine parag o dúnal patio a dí mór fuair sé bád a dúsna gai agadé agus an éis sin fuair Tomás Seogach as ciléúna an bád agus an éis sin fuair mit imbrau a mórtí chóil fátíni fuair bád na éis sin hánig na bád tú agus an sin bui a cuspóir Fáróg, well, forróg na fáróg ar inyilán, a gholigiascach, agus ar nó, bod agat tein a bhaacab.
1: Agus teir an ób?
0: Teir an ób, deibli siad an chrua, fi siad an wad, fi an chálar ag mar iascari ar fud a chósta. An is tein na hiascari ar nó, ní hana agus a sean sél, tein tu bintu giascach na calabag, agus bintu giascach sa dún mór, bintu giascach sa dangin. An mea an éidir in se agus nó leire. Agus is post lán amtsirach agus ar nús cúramán, vóramár, fiú sús le milliún pont cuidig an a báid nú ísa.
1: Fáus ar fada an síl nú da warúl?
0: Dhein se sástar át, a dín í nachtiú cach lúm fúi, sa dhéar dís bwail nachon an sean síl. Ní hún an a dínu stóhi, ní ar vun an a stóhi na dínu vi anu ímise, fás ús gans na dínu vi an amtsir mú hana hara hana erit. Bín dínu kainz is mar dhérad dhérmen meitsa, srúda nach nirtar sáh minig bích, Vih kanos ar kilrúnan a gúnan maialar vairlags, stuvi gulordi a tailt a kilrúnan, nur vimis sean, bairlus mú chlasa a laur tartar a maile, ní heishin lera nachra gaelga, vi gaelga sna tihi, vi gaelga fyrwa a gudiguna tihi, ta fós, ach, is mú an gaelga ta gilrúnan, kuri mair maalag shai, ta dini aurid a gilrúnan a daasos le molins agus, is fustu lumsa agus lopsa, nur yunus mú dargat kóra, bairla laur lana chéile, mar shi laur mú lana chéile, leve fyrinach. Chalóirin sé bérla lena gláin siúd, inis, chlacadís másla, ní hé go láirin, ach tá láirin, tá meid sé go bhí ára mar dera, chlacadís másla. Sine an chai bhúil tá uhívna tangandu, sine chai bhúil sé. Ní maile a dína na glústán se eichel, ní maile a dína na hetiláin eichel. Ach stíne tse a haich go cinál Shangri-Lach a li vlíana FM Ísa, sa saura, agus bhráilá bán cúnis, agus bhráilá bán seansil, agus cánásan, agus rúdí se ar fát go mín dína. Cynnal rômán sécht fúb. Ach mar a derim se gónaí nor a vinslíne cainz mar sin, ní ra ar éanar acu sin siúl siar o chi rúnan go bungaula, troch lá, go iniardú, agus an a washti vóur, digintu gus head flach go kraken. Sta se frusta gilor a rômán sécht fú híl. Go eltach da bí, fú híl ilan ach go spesialta. Fúf dérin se veint se sástar á gan frappa gan taka, fáus ar fada.
1: Lindan, amíach palatíacht tauach da chanárin le de línsa.
0: Vi politíach tábhachtach an árin chofádagas tam anna níon amach ó amsir na víníní beidir rubisin ach cínt ó amsir na víníní agus gaháirid ó amsir chogan na talún agus wair se áula chogalúr dhíne as árin sa náram náram a tírstad nur a buníú na sírstad so dhíne pártí politíach dhí gúil ta galúr ag Martin Moore Macdonacha in árin
1: Vídu tídi ag chuid chomad
0: mail Sá, bú as árin hann láhair Rénus. Agus fi nortí seán in sin hánig nor a buníú fíin a fáil fi mahir ar hunig an a dýne stóhí mai algam as chúnda an chláir e fi leigi le fíin a fáil sa devil air fi fíin a fáil an fi an tishkins go fulitíacht ag muintir árings fi chan chorsís fulitíacht an árings agus fi an vóttal gúni an árd fi an cét chod an dýne haich a vóttal an árd gúni cínach fúads me bilg lá an hóra fi lá an vóttal gúni
1: Níach sin riamh a pléile politíoch na bártathe ar an éon thoras sin nó go hímpíist?
0: Well, is dói ar go leor eile, mar ealar gur maithir chaláidir sin, sa rúd stói ag ís áirid go deintú málar trós, gynir lom achtar a bháinig, is ta mé hefag bein tén ar a bháinig ar grum hens maher narum de kantle na hele fa piece of had an ik dev gahorin chilling with me that had a she agus vi dila grafalt le lever chef gelun an agus tut maher lum se to dila grafalt to mishni le me le grod sto che kens or shaf wat isha tarst to sto mishwel khoshashin bukhal ka raymond laverty as tio shabrisuna khosha in kampu gavin agus sto mashin ni wan shaf wat to khol hor ta harn fakul fakul le khuba be nir mesas to shim ire for mari ne le dila gr stardum ve fini khinch kel so agar mukhri brist ne yesh mar hanik en ot skonan yakh das hollywood ad gave agus vi mari in shanel fakul Pat O'Brien's Ireland and the Asian because he lay with Dila Grafoil because Misha Hose had a gosh could kind of a doctor digging to be dead in a be master of the air.
1: Linda, a smaller meditation grief had for you, Wuna, Nagulash, the Olohan, I guess, for you and Docker, Harna Berta, and Nishin Gonhoelia, Muntari Skele, Nisha Tiakta Mahara Marago, Tagus Gwelia, more humble as Gunayaka Pain, Nisha Gulash, the Aina and Alia, Vishain, Gulash, the Olohan, because near Farrah to Hulugune, it's Kusul Grosh, Sah, Sasta, Erskel Kunaha.
0: The Agus, the Shishin's first Gloria Hishkins, Elvaloch, Francis Mar, Pagandoms, my Vimshle Nanskali, Dahl. Chain y gael gwlas dy chwni. Chain yn tyle o'n ogol, agos chain gwlas dy chwni. Fi gwac am lesyn o adro fi sy'n. Nes fi yw ignis ar ymsgyr y hwrs eile. Ach, chwma lesyn, cynol, ni cynol o'r bach gweltacht a'n loedir fi gwlas dy eini. O chwtw stach yn sy'n. Gwn drawd fi ddacrach damser dwys nwrch o mewn mynd i'r chwni le hysgynt. Fi lana bas gweltacht dy mwy o gael ti'r chwni fi redas curi. Farwan is Kiri, Jim Dosulwan. And the Sofia, the Colomo Khan, Vert, as Gilchiri, a pass the Gilchiri, Avila Elenshin, as Tunzalgon, as Condon me, as Condon Hirvi, as Munachon, as Galtocht, Tihirgo Hale Dermot, Tihirgo Wio, Jeskir Tirchunel, Xachi Marsh. V. Silan Simul, a Fadon, is near on Logan Hart. Agus Kegrom with Fear Lass, Agus Nach. Tuk ti cadw yn pob per nwyach dyleif na mor an cad y mach ach o anna fi dwyr a bar groegia nhw gwelig na pictwyr o'r o am gaham mae'n ffesgio o'r unir ar hanyw seil o'ch olaas dy lwms ag o môr môr hanyw sy'n ar bar dym fi yw agnes ar ym gymach das gwlaas dyn yle ffyr yna
1: Wyr yn sy'n yn tewyr wai ôl ys ychyd ar y seil o gwlaas dyn o'r sgol yng aile ar dy hil hen i lyr ach lyg sy'n y gahw ile nhw yn ffyr sy'n dym
0: Wel, dyr yn...
1: Tysom wyr?
0: Ni mei. Agus, rwyd, ni rwym eithaf yw anu ngaili yn dyr y siachta ni, oed y darlu na hachtri, is o mwy rhaid, eisht y gylwyr ena ni'n dyr grostar, y fyd yna sgwrdwn o gwlas di aluchan, o'n siachta ni. Is wei siwt o ffwyr me gylwyr gan sian achos ffyn arwyd i ahar lan ngaili, dyr y siachta ni oed hi sy'n ffwr o poblach na heidyn. Mae'r dyrra fwy'n gair. Ta sílim gwyl, dyrtyr lwm ar un os gwyl balon na carwch le ffawl sy'n iawr. Ta os ar ym fwy sy'n. Mae'r ffecrwm gwybi gael ag yn ein dawt, yn tymw gwyflio a cli ar nhw, yn chaer y symwle yn eirin, agos ysgwar gyr caer i, agos ysgwar gwyl gaeltacht yn y tîng pob. Ta si chos symwle agos ato, agos chos dranser agos
1: ato. Fiech na pôl yn ei agos achtr yn ei ele yn ail y cwyd warle dy lŷn sa.
0: Fi.
1: Chwrt o wolus o'r psiwyd?
0: Chwyrs, fi dynacw gydyfyn cara yn fawr lyma da sy'n ochtw i'r sastyn ys. Hannig sy'n chynnys ddech, dyrch eisiau chog, hannig sy'n ddech, chylim dahada, hochtw nhw dahada ni. Tak yn amod anig, mae hynny gyd golaas di. Fi Scott Americanach, ach fi na Polonian symwyl, mae'r dyn eich yn nach rwy'n anach ar y wale. Dyn eich fi rhi chog, ni roi siad mor anu sy'n yn amod hyn. Sgynnych lwy hwan, Fi dyna cyn sy'n gwlad ar fi mynd i ddech hwst agos dwi'r cha maro mewn ffars agos dwi'n po fysig tan posgi sy'n ymwch ar dwi'n po sy'n hart agos dwi'n digyn tŵgyr tatwyr o agos dyna sy'n as a has dyna sy'n chwi megin dos yn garman o chawarw le'n o gael lof gwn gwn gwn sgyn gwn tad le'n o gael lof chwi megin do ffara hacht fi siad o tog al train chwrs a sy'n chwilio gwyn agen yw'n dos agos hirym gwrs a mac na fwynt ffresyn er i fe kaint Fed yn cynnar sieithiau rach ddyn yn sled oog o sy'n eisiau. Bwyd ffyd eich o, fi rhi, fi fysig, fi eisiau tri Auschwitz, hasd yw Auschwitz ag ydi dachau, agos deil eich eich dachau, ffred eich sy'n idol. Agos ni roi siab ar ddyn, mor an eisiau yn amod hyn. Rwy'n ti'n ochr eich na dyn eich yn dyn eich oog eich na chwy casw ar Mae'r bwy'n ein lled tangwael dyrach o iag yn ilse gogo. Lle gynnal jyn le campu i geif yn le marw Is it Gilanshan Rudder?
1: Nish Gobber Fien Leidach, Arnon the Bly, Dermonus Hain Gedivin, is Tushkivish. Kemar a Jaira to the Vertagi, Rotishkins Wa.
0: Agida Hale and Nero Nurshan, Vinister and Yadnister.
1: Oh, she banned
0: Warley. Nero Horben Nurshan, I guess.

0: agus heb de gonaí gur le chlí chlí an bóid
1: se
0: agus gan dá bhí chlí an bóid ní dhéchas ar duine na néchraí chun sa bhí sé litrí ach hambaíocht de bháide ní bheith glí
2: ach nach bhfuil frásan bhí sin a lí ar a le chlí na he sé sin ar a híomh
1: Se talí hidá sé sóíga bé sóíga bé a níl níl an focal á má chola me mar dera bhúl se cad tíon tagaí se ina loíir a leachlaí
2: leachlaí se tá agus cuid me scríf ag
0: bóla leachlaí bóla tá leachlaí
1: ach ma fóca ma dé fóca ma dé
0: leachlaí
1: gura ma hád a bóra úna ní veglaí le tirin seo as camas uchtir camas chárde cunim sím sa méidir víns fí chabid a laga ir a glár Bhí me smaoine bhar chopla leag an cainte an focail ceart mar hompla. Deir tar abairt ar nós tá an ceart agat nó tá tú ceart, nó níl a ceart agat, nó níl tú ceart. Bhúl sé sin ceart agus mar sin de. Tá leag an eile cainte an mar hompla idir páric seoige as camas in scríbhí seo. Tá leag an eile cainte idir páric mar hompla ní rá leahan chirtéige leis. Ar nó é seo dé an gine deach dinocl. Dyn ochl cart. Dyr ti eisio le dyn y beidir y fach dyn y gyr y cartw. Nw beidir y tŵr ty i dy beil y gwb nw wyle. Nid ys agam y wyle yn fyrdd i chyna leis mar y wsaet ar cart yr fel i ele. Mae'r hymple cart yn y man agos mae'r sinja, reit, dyr se. Wsaet ar cart gylior gymynig agos sail cart. Sáil ar sáil ceart go mhuiis ceil agus an ceart ar fad agat agus mar sin de. Bheith sé spéisiúil fin tuairí atá ag bhúr bainel fuhub seo níl an tup ach smaoin te simplí faoin bhocal ceart. Bhfuil tá leahan chiirt steisar a chluisteáil sa tuisiúil gineideach agus bhí lá na chiirt tead leis. Bhfuil sé sin chluisteáil sa hiú sa bhí chuig tá níra leahe chiirt tead leis.
3: Tá múlhítan agus gruisa tiltsa gíte níra leahe chiirt tead leis. Hesta go leor an uam a bhí leis leahe chiirt
1: í ráide.
3: Ach chiirt a tá an stói. Cedar le tala ráfa gíta sér ráta
1: Nóran le tala sér ráta í pári
3: chéir Mér chínu sin tán kerta gíf Nei við kerta sívelta na gælta Tú chímur hætti skeil sin Nei við kerta sívelta na gælta Það er búinn
1: Sæ?
3: Ég er dúrstinni kýnt Ní tjét kerta gus ní tjét sívelta
0: Agus við lána kyrstu kó
1: Nei
3: Við vína fáli við sín í gara
1: An te a dúrt nach rá siad kært agus nach rá siad sívíl ta
2: vart Nach hún rindu sá dílun veidu chum að hála gúl kært þar ní að gæð hinn
1: Sæ, að búr leta vonar
2: Det á Tá kært og meir
1: Sæ Kæn hínu sátt, kæn hín er hóði sér
2: Mae'n rhaid gyda'r pys y talw o gyda'r sgwrdd yn egin rhaid let na rhaid cadw gyda'r siwlir
1: O sia?
2: Ta cartw gwmwyr
1: Aha, aha
0: Agus na ffwyl ffwyl egin ag mwan yn cart ydy nert
2: Sia, ta
1: Bwan yn cart ydy nert, sia Sfawr cart na nert, sia Sfawr cart na nert Is minni ki ffawr i'r gymwan yn nert ydy gert
0: O, beidig y môn yn art ydy gart ach
2: Agus ta ffocl des yn eisen
0: Beidig y benedir ty'r agus
2: bwyl Ei gart chyma
0: Beidig y benedir ty'r agus gwyl mi gart y gwmsa
2: Sa Rynioch me eisen ni yn ei gart
1: Sa
2: Rwyd egin mi gart o'r mygs
1: Ei gart
2: So togel o'r wsoed i an dyrun
1: Gwyl ma hyd a ffordd siw gyrin chyma gomer a'i gyd i letyrin sio
0: Rym nôn o'n yn fen y ffwyr ffail
1: Er det vært? Er det vært? Er det vært? Er det vært? Er det vært? Er det vært?
0: Er
1: det vært? Er det vært? Er obituary vært? Er
0: obituary
1: vært? Er det vært? Er det vært? Er det vært? Nå, Crawford Court, det det. Sio ddyn dar y letyr ystyr. Niw, Liam O'Chara, sio dornon Aberty o chlynym o am gohom ar y radio agos yn oetach i eile agos nach wacham e thagwrt dof yn oetyr by bu wel yn fwr marwyl o'r hy. E, bu ie yn dynid ar nach dyn taelach gan ein dar y e ag y dyr. Fe ha sŵl nach me ha bu ie yn dynid ar nach dyn taelach e ach chlysio ydy'r e ma coen ysgifu letyr sio hygyn chlysio Bydd yn dynnu diarnach dyn teilwch. Dyn ni'n cyntaf o'r bos mae'r hampla. Mae'n cyntaf i'r gyrna, bydd ni'r fe siws yma gyrna dyn ni'n diarnach dyn teilwch. Ach, ni kubinan tomar ve no narve ya kharian khama khama ye jarab ya dene jana kan chai lokha tar de kint as no khin nien tin tule e makon honet ni de sagat ni galin cher de khos
2: no ni galin cher am yoshin tan rotation on this kishtele kin vidit gedirakh talo s na habertin mun tirusa de shan bin an ve mer an e Ni hinnan agus ba éon duine ar na den tealacha ní hí sin chiil tal leis ach ba éon duine ar na den tealacha sin sé sin
1: Aber sin na rééis sin ar a mégéisteach sa chairech leat Bu éon duine ar nach den
2: tealacha Bu éon gá éon ní bhín béimar béhir an abart ba éon duine ar na den tealacha ach ba éon duine ar na den tealacha sé sin
1: Oh,
2: take
1: him back for your acting rig medium or we should only for doctor Lagunchen moment in
2: the fact that Albert has not can with your father there and boy and doctor A there said not been by much Mhm. Tishin.
1: Ach, die war bei immer gene
2: Attackieren. Nie wer, ach, nur ein Tag hier lelesh. Tishin bei ach boy and doctor A ist ein Doktor an Specialty werden. Agus mar sin den chiil tais. Tá sé gomach na chhuala mé a chué.
3: Cynnig sin bu intach a doctor a bu gé an doctor a gydibyn. Sin
2: eich nor bu'n bémir hwnna.
3: Bu gé an doctor a gydibyn.
2: Sia, bu gé.
3: Ach an rwyd tach a rha an sio, agus eri me tiach da tîr chanol gomenic i'r radio na gael tata. Sia da fi'n sy'n gest, rwyd tach gest ag Liam. Gwyr caliwn dyn isio, agus na rhaid yn elig yn teilwch ffoc i. Cechi, o'r ffeidr ar oes y gosion, bwy e, yn dyrn ti'r nach gyntaf? O'r
2: ffeidr sy'n yn o'r dyrn ti'r tatach o'r bêm yn leher. Sy'n yn o'r ffeidr o'n ti'r as.
1: Ogos gan e'n e, gan e'n e, egyn
2: ti'r. O, o, o, o, o,
0: o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,
2: o,
3: o, o, o, o,
0: o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Bé, dann tue bé, aber doch tue
2: nach. Bei jen doch tue
0: ich, ja. Weil, schen, oder ich lege dir mich nicht, schen, bé ein doch tue, bé eine mehr.
1: Togin som plog schoß, wenn schon, he was the last of the family, Margerana, schen, gus, lewe schimpli, gus,
0: lewe schimpli, bé ein doch tue, dann noch dann teilig.
1: Na, bach, ist ja doch tue, ne,
0: schen. Ja, bé, bin ich dann noch dann teilig, eh.
1: Se. Agus sin efo'r
0: hati gosod. Ac fe ni ddech chi'n fe, mynd y gyd
1: ego. Agus sin efo'r hamsa, agus ach, ta o walwrt cadw i'ch ddi'r chynnyl.
2: Ta wul ta'n dorad, ta'n rwydelwm chym a, ach ni fi'n beim ar y ddi'r chynnyl.
0: Be mi geisdych nis y cain ta'r ddi'r chynnyl, be mi geisdych, agus ta'n tacht yn sio.
1: Da wul. Ai, sy'n sgil ar ynnes.
0: Yr sio.
1: Sy'n sgil ar ynnes, agus ni
2: cwastw ti'r chynnyl.
1: Sy'n rwydel ar ffad ynnes. Ach, ta, ni le achos, Gwyn chynal sy'n agynia Willi Hosef nyr efo'ch ddim er y gyd e, ni hir me. Bwy e, bwy e'n dyn i ddarnach sy'n glon e, bwy e'n fan a bwy sy'n ys o boros di.
2: Si ta sio gwyn yng Nghaeth, bwy e'n fer y bar, digon to.
1: Da rir e?
2: Si. Ta sio sy'n gwrs o'r bar.
1: Aha.
2: No, ys cys dile.
1: Agus e...
2: Cys cart agus contra.
1: Fe ta sy'n plwrt gwyn e'n sy'n... Agus fe cos yn y nws oedio bwy e'n fer y bar e? Fe sio sy'n presion?
2: Ta,
1: si. Ach ni hynny'n dod o'ch o'n... Fe? No, ni Agus yn tygiol y fi gysd agynia, he was the last in the family, cyd y gwaith yn y cynti
2: ffordd. Dar i ddim, mae hart go eich o'r sy'n ma tata gyda eir o'r falach ni o'r drach.
1: Sy'n gwaith sy'n eir falach ni
2: o'r
1: drach. Mae'n gyd o'r gwmwyd i rei, gyda mahad, bi yn dar y cestyn troig e ma gwyn, ma slwha o hasos mwyd i'r nabwyr, ma slwha fe si crych ni he. Sirwn gwrch ola me, ma slwha ffasta ddysha. Ma slwha o hasos mwyd i'r nabwyr, Maslowe vesi kriegt nie. Fak me aga tesin a honil, vek me kriegt. Du huidi mir in Nabortchen.
2: Es mar is se ta an.
1: A ba?
2: Ja.
1: Ja.
2: Lux bintje lek ach ille adiacht, skom a kien rata.
1: En aati nu sa tich na konochti agus na moini da loha gada sien moider in Nabor is loha, nu sa ulus loha, shes loha. Agus Maris vich taagi ishe ba? Maris.
2: Amunta dintar Maris.
1: Dintar shkipu inchin e? Sa?
2: Shilin go shinin rudu taam
1: kert. Aha, aha. Acha, Maris an rud kert?
2: Well, shinin bonus talish.
1: Bonus talish, ja. Magilor, kremil mahad. So, Josef, ta bron ar mnirig mae'n siarad
3: gyfer tynnu. Chalwha, mae'n dwrt yn siarad. Chalwha, fe dyso mae'n gyrs. Lwha fes mae'n dweud ti.
0: Chalwha, as no, mi sias lwha.
1: agus národ cénat aidín
3: se. Well, tátí fíotan sér rúd að dúrti vertin, dá lúha gá dessa múið fekkir amúð dérin se.
0: Dá dæri mítna, dá lúha.
3: Sé eðna ég sin kegjart þú?
0: Dá lúha, aha snámi, sér lúha,
3: eitthík námið. Well, sinni, það gæst sem hann góðum fyrir dæra sin, dá lúha eða snámið. Gá lúha gá dessa múið dérin se.
1: Sé.
0: Oh,
1: da lúha hos námi, þið dýrn sér. Agus
3: kæri gríkna hann lúha?
1: Sjæs lúha, bæ.
3: Sjæ.
1: Há lúha?
0: Sjæs
1: námi. Sjæ. Já, da lúha hos námi, þið dýrn sér. Kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri kæri Ríkti gónil á hálfugu tún taltok nármæsk og sérsinn kært.
2: Þú að lakar um. Það sé tjinn án, nýlisugum, kæsinn hann ekki séð. Það séð
1: gnaður úr þessu gænti.
2: Það, og þann dara það væjumvæt, það væjumvæt. Agus marsin, það sé annað hvað sérlega sinn essa þess nefn sér hætti en fúrhess og það er það sérlega sérlega sérlega sérlega sérlega sérlega sérlega sérlega sérlega sérlega Það nýsist mjög sæ Það sé hann tórs fæð Níl
1: Svo nýr en nýver hann lokmóra Það er mörsir
2: Kanóna
1: það
0: Nú það svo gott
1: Eileen, það væk mjög Það væk mjög vekk hætt Það væk
0: míst Það væk míst vekk að gynni Það læri gitt Það míst anna hást
1: Augusta Hjósef
3: Það væk mjög
1: Það við mjög til erigið vekk mjög að fæða hans ásta. Níl, níl morán, amma fokki en kuplunum með svo ta litir, betur með hann litir bæri, nýk vilaun í leif. Hárði er þér mæri, dækkel að fær górum því, mjög að plei górum hún sin tamul sér. Vi vakka sául sér verla rivisja, mar vi blúmen, no blúmen, agus en hél black man, negro, black amur, lesh. Sig kæru hýst ég að þér mæri, Nick Whelan, maður hampla, hókti Blue Men Lunde er en eitt tóp sin tíð na vergarum að stói. Það er það er dufugusgarum að víkist. Þann fokkul Blue Men, no Blue Men, er hvinnugarum sem vrættan ís fasta. Í stólum, maður sin gór æstu án verla e færgarum, sækast brí er le til garum na gælge. Það sé sin spesjúl nachvíl. Tá trevegin í hjúlun an Sahara agus doktor Blue Men ar a Merla mar gureidach gorum ulig í chahansiad agus fágan an teidach kéna dá gorum ar a grekkanaka ach ní gá ég tina harin til stærsta skil bíg gúl sin dienta gúm í dyrmáli ma hamúd ég sér gætt nís hug ma fyrir dæra í dyrmáli hug ma fyrir dæra fadógur fær gorum í skrifuch semus og gríana máli ach gúr fær dúf í skrifuch í gríahar Joseph ach ká hintas agus náir eintar siad er a slunja hén. Gan efriðs kýlín fær dúf fær am a klúi gúfair fasta. Nín mora náma gyn, ach útadal er áad a góna lífu í ní vers hans agin er fad veidir a gyl hímpol.
2: Vedigar blú menn mér fad ach minn tán rúdi sin ann agus minn tá áunja nach vile vilein blú nælar hén náunja tá sa sen Egypt, agus mar sin legus a rísis keis cén híl. Ní dálan gwaim meid so krúr seo.
1: Ní sa, ach gubul, gubul, gubul.
2: Ach tán rúd a tár átig í spesiol.
0: Stoim gu glosin chan dýna a rá, na vidi si gint in idír na ver ngorum. Idír na ver ngorum, o chula rihin che lumunís agus stóg be mahan a hed. Mar chlosin e kaint ed is gorma.
1: Mhm. Cha. Vi mjög dýna makkan dátt agus kjallis frá sinna gorr tef, gorr án norra sin gorm tór gúal, na hæ við som plála njögat sem vannir í vil, gorm tór gúal sér sin dýntar, vel teitar, teitar án hrúach agus dýntar slá, dýntar bör.
2: Það sé spesial gynjör sín.
0: Gorm dó.
2: Gynjör sín sér gyrd dag dörrcha edar dú agus gorm við gæst.
1: Sæ. Ta.

0: Rada sugnui agus tainiv da. Chale sa nafran suim raha sa on vir ma fadrin. Laga sa basar ma gruia. Lauris go queen is go knastilish. Ahas do gada da ruiz. Dev tashtil dan hiil hun kahehe. On sasta di febran zin. Ahas di hniv om efrin. Ig mele sa dala na liin is a darak on ibar zanahe. Nílor te pekan á tíl, nílor te dlíin a nahanta, nílor te fragur te sfír, dan anam fór rýr nár halavís. Ní hagan a chaheríucht an híl, ní teachach an grín nár rakarucht, ná tarigar tfaragan rý, ach balig gan rýl o naglis.
1: Vrís an dúchas an sun, agus dán a hahar, an pailacán árá ag mánaí vi gerld. Siad je fúr, Betsy ní híne, a húrhig o count scíba a nufsin. Bána bhíoch le clás anna bhinicar Raidió na Gaeltachta bennach déilethe. Seo tafad a duineach aige féle bhéalaidís agus seanachais bhaile bhúrne, a bhí ar siúil sa bhuaileann i maile bhúrne in abrán na bliana 1990. Sé Liam Ó Hégarta a chlosa sibh ag túsa físasa.
2: In éis istáin ag bhfuil sé ná an beidir sampla thuirtíomh don bhiliocht comach agus a cumtar inta áit ar fós agus tácháil ar lán filíomar a dúraglín inmh dal sheer the gate of den ach better far gravana in galana king air agus goira clown saga foil na an seeing meon agus ta inian so betsy on the office of the tradition senior le doing betsy ni hinga
3: on vech an enemy the harm piece of shot agus cap scrub sheer on the marvi rain back a team for no back again shit my other a chwydebre ffein. Ond fech, le brec yn leich yn sreher bîm tri sbeir y deg o sien fo'r snîm. Har môn ti ffeir ysgwyr i mîn i cnosw stwrch yn mele. Mo ffwrtyn bel go hes go rîm go sylif sef fwy hren hil ni. Ig dôl na mrein go hedrym lŷn ar nôn i'n glote o maice. Is gach bla hi'n gle na chedd y hîm Vaughn o Reg, Serene the Mean. Gaid Pog o Mvelian Fain go Queen, Marlowe the Door Wig Vlashes. Funch Lesson Clay go Sreherach Beam, Gunstad Gunstena Igdian of Cree. Igdol go Train on Vreach Bog Mean, the Door of Mora Mella. Lefwingen Lay Moher Heem, is Kurme Hum Fain go Cream. Stor ein lei is me boech da rím a siola rôm o faile. Sin dan a bwyg dwys i gynnyrachtas. Nau, sio pís y gran o'r mae iawn er yn sroon. Mw rôn. Bol byg dym faile fe bastig ar sroon, nw cwyn cyn mas ffara bych ygwyd dar nô. Se swenni gwm chyntosig gymor er ein fol dym faile o fachas gybroig. Mesk Philippe Bolavlo rief taggart dach lo, chun skeef chur er enger, nu masche na sno. Vich roske, a mali, e lakke is a beol, nu kum shang a mele fwy na garden ilt oor. Ach, chun spidu chan gelim, na dien hirin gno, gan de lidan les enim nuche helig an troon. Beg smugo fat shachtine, Gaunk nu cech roon an smulkine smarica rasni in the road. Bowl oolish farishin agot a roon, mir oolish and valig, lench of the roon. Hun travesse the hint, brahnig e road, the anig dohul the dallo o wishlucht known. Ach shen tigelana is shachinchin port, nu skehig or testis pe baile gunyoir. Pleasgus si, atig si, camhig ingach tro, fwy'n ymeisgyrri derga gorma is crôn. Costas na ffadrish lenin ei ffos, na dintr de frestil dre'r ffesiwn is nos. Snish din a hanahirt, pwdr is na hio, is the nebcini carndir cahan sylo. Nosg y mes lochlanach in eiring ffodo, Erwele na hikoch y dexen y lo, on nosge de hoffa, plecyn de rhoon, erig ro vorof da tochus na ioig. Ach statet sa festa, siachnod mo rhoon, agla í haka ró ad a róm. Ing nóhí ná fedr is ná buinan lem hórt sin nósa lennaní nár buinug de fós. Gara mahadur.

An dara liacht, schlacht a schnitcher ni Paul hag na Philippi. A vreichre, mas fiú é ní an solas a éin se vo Christ, mas fiú é ní an spirgu a heg an gra, mas fiú é ní war gommon leis an spirit, ma ta dev na truaie bí anuf, corrigi buer mohaj ahas tríve éin aigne le helle, éin gra, éin tal agus éin ansin. Na jannig I dadyf le aed na le brod, ac sef a fas gyhwyl gyrffer dyn I ele na sef hen.

Tony Sweeney in chin made behind the bar agus na buckley hole mud in chin why Tony agus a casting go Tony a little ballad Tony Brophy a thought agus sachlin so go slán rivach in chin so mech epic or shein a kelura evrala a níl chawad och in agus a gromad a sacht the hechter ach the Tony agus a seal father a tain the chlanta was a good hein ach termarib boat sorry on line is mark by brisha fogrich the little galam chamak kena a wad o wale wain on talk agus zan anach Anu an seannach le bhíh marí an techtan seáit agus lepan gur a cúpla bailach lena sin rá agus a lechmúid le. Cholaí teanna tháinig seachain tháinig rinthá cártaí is seachain rud na seachtainna. Cóchairt agus mór míte chlub seo cáit mór a seoge teach mór gentur indirbhán in sin leabharlaató ní bhana le tar mór grúta etsa a cháit súlan go mbeidh brabach ar an leabharlaató. Leabhar eile grúta ag áine ní chruthúd i maile na hán sna forbacha leabhar grúta etsa áine chumá cén cóchairt agus Fiona seoge Bailalár Rossivíl Leor Lato Grúta Etta Fersin og Chlub Darnalachtigs Aklechta Chonamara agus go chordachas Fiona agus pukaste fédini des gachod an radio gachod sa bosta gafada le ohaquín in chin ag Kate Niwahan in chin go chordachas letta ag Kate bain pukaste chin gachod sa bosta san leinti bagasha wuta gath hín ako túsh tamari in teachtan chakata go lo eis stúri seach vidar kaint le winni an dúnach chakata agus ma Mae'r mefi mae'r rôl. Ni'n tamnil yn cael eich clostio am hyn. Mae'n bynnag un sy'n gymys eich clostio ag eich beth sy'n bynnag bwyl fwy hwyr ym Mirenus agos beth siol eich eich rwgwyd ffreg rhywun. Cyn da rod diso wai chryl. Nw diar yn dyna shtryl. Nw shryl. Ni'n mae cyn sy'n gobarnach. Ach cyn da rod diso tu wai chryl. Agos cwyn ar teinys gysa dyna yn shtryl. Nw yn shryl. Cwyn ag eich hyn cynnal gael mwycilach o chwyn ystoifach fach sy'n teisio. Beth sy'n Nabor gyd ffregri y chwyl y siach yn darod, cyn darod y disach tu wai chryl nhw wai shtryl. Beth sy'n nabor gyd ffregri y chwyl y siach yn chwyl gytawgus rau, RTE, Radio na Gweltachta, Casla, Cynamara, Condé na Galiwe. Cyn darod y disach wai chryl nhw shtryl, dan darod clostiam, ni sam gai acwys gyrt yn nhw'n cyn balach cert lenna rau ach shtryl nhw dyr yn dyn yma dyr me shtryl. Tawgus rau,

0: Tirkanal agus am agus staidir fírsaí ag dara.
1: Seagra míra mai úní tá scór gáfaín telefóteig mo chaill an finmach bónacha le íraach lóit a héisbicin úmed agus an sinna íar sin fa se cúlín áhainne le ónni mar tá trí chúlín déag mar sin ag mo chaill an trí chúlín a táig ag reagal mal lach amach le seanín ómai lónaín se gom chaill an seanín ómai lónaí gal i dola na parke a tarní go tála kick séra bheith sa an gom chaill an agus ónó galachúr gyr an cán seo agus sipuí. Í fá pí a tálaige agus tan íróid buí sósan is ag seanó galú in na bbíúr chum dé agus Tan réitúr Tomás Omarachú caiinte sin le duna gaimlóirí in seagar mailacha. Sné seanó ceala eile, seanó ceala bhchaileon seagar mailacha go mléis ceil agus carta buí pucí sósa sin aige agus tá cicsaíra teo ag mochaileon agus a tíochtar anúsa seanó crochar gan isteach tá níróid aige ó crochúir díana ar garachú seach bhar le póló ceala, steacha seo díos go bhar le seanó crochúir se na díana isteach ar gúla seo an cáte bointe go hard, bointe go chrín agus bointe ar a sésanna trin ag seanó crochúir go mochaileon agus cúlín ála nere seolta ar a sésan ag seanó crochúir go mochaileon agus a gimmert fierce to far fad and tro sa gaid le stoid fear sa chime gwyl a chwr loid ysyn a hwy ysyn a gwyn a gwyb a tro sa gaid le stoid fear sa chyr a chwyn i'n deg bryshyn ag mw cael yn tri ffwynt ta ag y greg am aelwch a cael eisiau sgôr ni ales oed gyn teacht yn greg am aelwch ag ysrach nhw med i dyr mwyd agos le ham yn tro stoid fear sa bwyt am achai Michael O'Fawlw mach a diol ar yn y porc a gyr o dafra yn y cyrdd dawl mewn ysyn gansha ag sy'n ffot i'r eisiau ag mw cael yn ysdech lo yn ymwnt i jes i gyr ysdech ysdech yn tro i'r eisiau gyr Fáttir þessu ístegi, sjans að skóra sjá, ekki finn makt ánúka Um að hálfur því bíinu tásja, stekka einn sjá, kassan sjá makt, þeir sjá stekka rís Finn og alveg stekka, gibbert fyrstup, antrú núna sjá, finn, leða gálna En kannsum plukka teg því bara í makt, leða hæg kikk kæra hún kúg Agus, maður þér með skóra gaf fínti brá, agus kúlín á njumilt Fáttir ekki en sinnlega kuplu nú með þú nós, agus Fá sé pointi freisin sin hís ceúhhar go chlufa agus tá cicarchúg seo ag mochaún lánahuaúre, ce cearchúg íocht bocantin sin ag cholíine morí chu semachaí agus is cicarchúg bheitána seo go bhchaún agus sé deíochan éile. Tá gola ci cearchúg seo thugáil go bhchaún le bolisteach a dro chúlchaán na gaiilbheh inseo céad le an teagan méilech bol séar a dro chúlchaán mar agus mar dear me com na másasa ar na seanpiní chunda in seo an tronú na segus a gaiir is a rintha imreí imreí ar nús níl brenach an sáthasach agus dahí ó gaíon chomáce na mar sin deí ó chu éile a fáilhí réad an ci cearchú go thugáil beanan te steach ó chúlchaán na gaiilbheh in níos le deí pointte go hád ag deí a bhfuil si an táí head a testán Carcha cúg álinn seolta isteach ar a trestan ag Jesse ó chanéile in sin go bhchaileann agus fágan sin inis go bhfuildar ar chúlín déag mo chaún trí faointe atá ag creagar mé lecha agus ruhan ráis ar fada seo le mo chaún Michael O'Fawlw mar sin a fáil fir éric chi amach ó gal seo ó fáú breanúmach a dro lá na parce agus Fekim vachtí blíne an seag am meilecha agus níle sa go burna bú ce a dhéana sé a tre agus an dhéróid pointe go donna maicha agus bhil bare Michael O'Fawlw dúna tí blíne agus is kick sé eile bheits anna tre go bucaún póló ceile go lí seo thugeil póló ceile Fad fi ddeir i hogel, bod yn rhaid i roed, siar y troch o fadle, o'n o'n galachwyr, o'n o'n galachwyr, y gan y stech y ddol ar yn y parcio, o'n o'n galachwyr, y gymach leis leis yn i roed, o'n galachwyr, y gawr leis y stech y ddol yn carach chwg, y gymach leis y gwni, stech fan y Seamus Machlachlan, Seamus Machlachlan, leis ag polo cael, y dyn sef fwy sgor a fwynt, ni hwra, nŵn y troch o fadle, ffyn mach dynach chwg, ffyn mach dynach chwg al tîm o'n, mach dynach chwg al tîm fele, y stech leis, bwynt y stech ag i ddol chwl, cam o'r mil tach ord, agos fi gael y ffiech o mach dynach, y ffyc o mach, a ten sysyn o mach, ar y lín y cwl o mach, agos e'r ffwrwyr, bwys yn ysgau cymach, Chris, bys hon wedi bod yn eile go chwlfa'r yng Nghyrraeg am eilwch os yna Michael O'Fawlw ta sy'n nhw med fyd agos de second cat yn y tros yn geid le y ffech ar y sgôr mae coelwn er chwl chwlin deg tri chwlin y ta ag yng Nghyrraeg am eilwch O'Fawlw y brelw mach y drol ar yn y porc yr is wedi bod yn eile agos Tasha, Tasha Gera, Honey Kings, Riach, Nil is a gay Kajaku Shell is a gay Kamak, a Jack Shagarn, a Jack Shafada, there's a lava in there, and he's a gay, I guess I got a Joel on the park, I can't count as law park, a Tig McCullen, I guess Gerald Avron, Seamus McLaughlin, I guess Polo Gallo, a group of 100 bill, a mole on the park, a Tanya Rodinish, a gay Greg Armella, I guess the Gulkin Keen, there's a year old teacher, Lorna Hood, I guess in year old Dinish, a gay Colleen O'Reen, a girl she's a Joel the TV, Stacha Chuck of Alabama Kay, teacher the Nunzi, Kushkapulish Gantra, dúna tilna tí dína chu fada le Michael de Boca, Michael de Boca, núna Cirlomí Tíran, Cirlomí Tíran, dína na gara chúg, bol in sain díroid, is deas a gúnion trach van le Porco Cala, Porco Cala na díroid, Porco Cala, gimach leis, tan díroid aga ono Cala na ia, cunchai cantra, mácha teo lar na parca, gwa leis Seamus O'Fowlu, a fáil dín ta tíste, a fáil dín ta tíste in sin, ar vára maca I agus Ni hann in session like cousin Tori Wakalion agus tasha the kindless rater Thomas O'Marchuncha ach chonic kin rater Thomas O'Marchu he bica the hard to stay well we barma kai tani gatalo agus is kick sir stach we saw the show Wakalion agus on rater the kind to chin na crochura corkran agus fakisha cartuncha ta carta bui pakiso so chinege agus is kick sir we saw the show kon chagar mai wakh jirakh machos korkhul ach Vi sulin tjókur sin greitur Thomas O'Marchu nir chunig sé gada halda tíste stech leis hér okkur sén kiksir okkur skipi stech leis hér gama ilocha agus an fjall dýnt ar varamakai a krokur og kokrun masin varamakai a fall fyrir einu kiksir sér hú gæl kun sér gama ilocha agus skól ni a tassar gudóta og vokning sér gana sér agus gánu med gleidir múið agus lehamun sér stóði fyrir sér nýsla varamakai tóngu sér kjantra hún tala bólin sér kjantra nir stech að dróð hú agus í bóltiga hór, bóltiga krí agus bóltiga herri sess on the train ag varamakai masin Cúlín déag, ag bachalion chéir chúlín inis, ag a Gregor Mailocha, agus fichocht balín ní tros a gaile, nefn o dónal, teitra gaur, bolin sian cantra, o machan sin, chofad le, crochur o corcran, agus drochian a fint, agus I leitir eis an ís maru an lele, ag a Gregor Mailocha, tadar o golchan cín I trelis an iroid, agus sa da gyrra I ympur a stecha tra, Michael de Boca, stecha fala, barmachai, barmachai, garo leis a stecha drochu, casan tra mach, ta bertsúr an ia tra, agus I cunir o ad, ag barmachai, agus is cicsir mach, a fe sal an trugu o callion, cunir sian cantran o ad, ni henin tra sian leis, ach a mach le ma callion agus ad a ticht, ar an sig iroid gar mach, ala Seamus McLaughlin, ad a bishan ís, stecha lorn a parke, Seamus Mór McLaughlin agor chan a hall ar y tîm dîna, ta Paul O'Cala o gŵnach o, ys dechla McLaughlin o gŵnni, ta sa gymach leis o gŵnni, bynnys o'n nŵni, gwella Paul O'Cala ar y liroed, Paul O'Cala bian nhw hibl ar pes lafa, mach o trach, o ffadala, ono galchor, gael sys yn dron y tîm dîna, nes o gan trach, o ffadala, Sean O'Cala, baltig o hard, ag Sean O'Cala, a ta si herod sasnon, yn nimri o'r cwnti, Sean O'Cala, ag gamsiw sgôr gaf fwynt I brawn sin, I baltig o hard, baltig o crin, ag a herod sasnon, Ledig a chúlín ag Sean O'Cala agus seachúlín déagnis ag an seagar maiilocha I sear a chúlín atá ag an seagar maiilocha seachúlín déag ag bachailu trí númed go amcútiú gortaí atá lenimirt I tra ag dyrun chéile a stádi fyrir sa trí númed go amcútiú gortaí atá lenimirt agus an hiroid grúti ríst am alarna parca ag bachailu I bata steachas go bíach tia trasla chun a cantra álta kalúma maini ingan seagar maiilocha mácha seachar an seagar vela Seamus O'Fowlu Seamus O'Fowlu sari dzolna tí bíne a chun sein hiroid O'Fowlu galchan cín ni gwni tra brwt I machad zon y tîm dîna bolin sian cawn sian gysgypwy stech o fel a bar mac ei gael ysta tan i roed egat hwn o ffydd o'r tîm o tar si ffad egon o ffydd o'r bolin sian cawn sian gyhard o stech o dro chwl agos o'n o ffydd o'r y siol yn cawn sian y stech ar y treston ymwyr talon ni'n trin o'n greg ar y mael o'ch bar mac ei stech o fel a o'n o ffydd o'r agos o'n o ffydd o'r y siol yn cawn sian y stech ar y treston mae sy'n siac wli deg yna I nod y cwg gytan agos mwy dysdi yn nam cwtib gwrti tri nhw medd gwnam cwtib gwrti tra le ddim yr tydro ag dyn yn cheidau nefyd o If I feed any chicken, my whole gullet show, if I come to heaven, Polish and come or father, Machas all on the park, the fed war a guy in Munchin, and country Karamachas on the TV, it's kick slash the race on the show, go look at the next day, talking skipping track up, like I said, the ticht, and then on the series, where do you want to live? And you're a deck up, a mull on the park, skin to stack a shiny in a Maloney, I get a jazzy for Kamachas Tinchin, I can be jazzy, it's in the foul, the Tinchin, I shall not all up. Ní rá, bí dezí tarní ag Sean O'Dala agus is kick sír a bheith sáin na tra gubú cailin agus is kick sír a tán gubú cailin tóga tead a cantra gus gupi bulti stech ar ís a bhala Pólo Cala Pólo Cala a Líroid Pólo Cala a chunni chan tra mach a bhala Sean O'Crochur a chunni chan tra is deas a gúni a bhala fíchra Macdonacha fíchra Macdonacha hals a gúni Macdonacha gael a stech fíchra gimach leis a gúni sát sas góra ga bulti ga hard ag fíchra Macdonacha agus bulti ga chrín ag fíchra Macdonacha agus I sin solta herit sasan ag fíchra Macdonacha gubú cailin agus fagun sin Dennis er och gurin jeget khu khulin eg greg am el khot am jist is nam kutim karte ta nu med agas fik second ocean imri ni cha start the first michael of holu for fidir what do one ele she kemah khu gelo cha Queen Shagger Malaka, a Brenumach, a Zol, Arna Parkeris, what do you want? Agus Murder, Kem Edward, Tashi Paltamach, and Tronum Shah, Zol, our park, Katakalakala, Parker Uktaris, the Firuor Gadi Munsha, Tashi Fata, a Munsha Negli, O'Donlan, Stack of a Shamus of Albu, Shamus of Albu, Kirkar, Father Talwana, Agara, Ikernun, Hafadala, Ono Felix, the Ono Felix, the Dinagama, and Eurodega, O Felix, the Garlish Stack, Tashi Fosag, Shansa Score, Ellen Shaw, Egg Gregor Melch, Putamach, Zol, Arsmo on the trap.

Stíl dúchas a hansin ag Paddy Carty agus Seanchol Fír on tradition sin sílim gur sin na gólainia ar ôl díní na seasú sa leit a nhú an díní a ta mair réime in ist cos la Michael McGoldrick agus díní mar sin. Éist a seo hana seo bairi na fideige Mary Bergen la trí ríl na flogan Ivy Leaf agus Trim the Velvet.

Oran brónach en sin fa chragaid farige agus is maile mo línis sin bhíon huai e Chris Joan na don na mhil sin ínta filata ar fad Tom o Wongalo sgríwa cyn sin agus sgríwa te léir mór oran sílim na rifo na gamarachdi agus na rifo na drámi ar siúl don awrclan agus chwyrra te oran isteach yn y masg agus fi bwai na sgríwa nyarachdi ag ag cyn sin Eist am oed yn ys la cwpla Real Jazz, Lado Burns agos y chain ar y greu, sio na hernan a sroshi yn y maniach a garna.

0: Sri Vorem Agla Gruantu
1: Seamus Ennis an sin ag an déu, agus ba ínta an ceol a bhí ag a héin agus seosaf ó héiní an sin. Mar sin ba chuidse den nearí seo, íon stád lí ag gór TI, stád AI, mat a dhigirí fulla de agwail, bhuim sa mar sin go dín teart an tiúgain ag an nám chéarna ó mór.
2: Geisioch den rysle skonne schachten go chrele RRT Radio na Gaeltachta agus eis mwyt yn rysle sy'n glor kiol bín o'n y banna. Creolw yn clor sa hana, ni feid y tan gwyli yn y lesion glor fi lohyr, cwyd eisiau costas art agus ni lef o dy hachterocht.